0: Devadesátky non-stop. Hit Radio Devadesátka.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hitradio 90. 90 non-stop. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: 90. Hit Radio 90.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: What we're living in, let me tell you.

0: nám to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.

0: Hitradio 90. 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

0: Na Hit Radio 90 připomínka prvního, ale zároveň posledního alba Genesis se zpěvákem Rayem Wilsonem. Pak už se vrátili ke klasice a Philu Collinsovi. Já se jmenuji Vláďa Řepka, musím ale říct, že mám Kongo rád. Ovšem ne na silnicích, že, Hanko?
1: Doprava.
2: Přeji vám dobré ráno, aktuality z dopravy pro vás má Hanka Koterová. Dálnice D10 zůstává na 27. kilometru ve směru na Turnov po včerejším požáru vozidla uzavřená. Policie odklání dopravu na exitu 21. Další komplikace jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Tady je kolona na 10 minut, a to kvůli omezení u letiště. A zdržíte se také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Brzdí se na 191. kilometru a ztratíte asi 10 minut. To je z dopravy pro zatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu k tomu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Skonto nábytek.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
14: Yes!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
17: tady není co do kamen!
16: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
18: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. perfekta@podebrady.cz.
0: Počasí. Pátek bude oblačný až zatažený, bude sem tam pršet, ale večer čekejme bouřky a ty by mohly být pořádný. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
10: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: 2 minuty před 7, s vámi je Hit Radio 90 a Vláďa Řepka, dobré ráno. A pokračuju v tom, co jsme před chvilkou nakousli. Vydržte pátek a v sobotu už se to začne trhat a neděle bude krásná. Jen musíme teda nějak přečkat ty dnešní bouřky, kroupy a vítr kolem 90. A ono s 90 to bude brnkačka. A jen pro vás mám
10: Vláďa Řepka.

0: Krásné páteční ráno v 7.10 s Kariou, hitem Spoutaná a hit rádiem 90. Já mám Janu Ferriovou, jak se Karia podle občanky jmenuje, Spoutanou hlavně s tímhle hitem, ale v 90. jsme ji mohli slyšet třeba jako vokalistku Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové nebo v muzikálech Drákula a Krysař. Jana dneska už velký haly neobjíždí, ale přednáší zpěv na konzervatoři v Praze. Já bych ji klidně pustil znova, ale hrajeme 90ky non-stop, takže se posuneme dál k Sheryl Crow nebo Army of Lovers, Crucified.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na to.

0: Tuto akci i do městské džungle? Chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
6: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé, dvě E na konci.
9: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

I v 7.25 hrajeme nejvíc 90. v českém éteru. OMC už vystřídala Jerry Halliwell, která má údajně být spojka mezi zbytkem Spicek a Victoria Beckham kvůli návratu Spice Girls. No to nemusí být pohádka. Britský bulvár už o tom nějakou dobu spekuluje.

0: Ladí vás Hit Radio 90 v 7.35, tohle je Alanis Morissette, dobré ráno, vám přeje Vláďa Řepka. Všichni se mě ptají, jestli nejsme nějací příbuzní s fotbalistou Tomášem Řepkou. Tak nejsme. To říkám hlavně proto, že bulvár a sociální sítě teď řeší Řepkovu líbačku s Nekateřinou. Tak hlavně za prvý, je to věc jejich dvou až tří. Tomáš se už vyjádřil na Instagramu, že prý o nic nešlo a že o tom Kateřině Krystelové řekl ještě před zveřejněním. A prý nešlo o nic vážného. Byla to jen prý taková jednohubka. No, buty, mám jednu lurku druhou, za chvilku.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. Hit Radio 90.
2: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
1: 90 jsou zpátky. Oh Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: My jsme Hit Radio 90.7.53. Příjemné ráno přeje Vláďa Řepka. Teď mi do studia přišla aktuální zpráva, že kvůli závadě na trakčním vedení v Úvalech u Prahy stojí hlavní koridor mezi Prahou a Českým Brodem. Nejezdí vlaky, týká se to desítek osobních i dálkových vlaků, takže pokud míříte tímto směrem, počítejte s výrazným zpožděním nebo zvolte náhradní dopravu a sledujte stránky Českých drah. To byly koleje. A teda mezi náma oni asi ani ty silnice nebudou nic moc. Co, Hanko? Doprava.
1: Hezké ráno, jsou tu další zprávy z dopravy a vítá vás Hanka Koterová. Dálnice D10 zůstává ve směru na Turnov u Benátek nad Jizerou na 27. kilometru stále uzavřená, a to po včerejším požáru kamionu. Policie dopravu odklání na exitu 21 Tuřice. A bouralo se na D1, tady čekejte dlouhé zdržení a kolony na 188. kilometru ve směru do Prahy, se srazil kamion s motorkářem. Další zdržení je na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy, tady je kolona na 10 minut od 191. kilometru a zdržíte se také na příjezdu do hlavního města. Kvůli omezení u letiště na dálnici D7 ztratíte 10 minut. A to je z dopravy pro zatím vše, přeju vám šťastnou cestu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
10: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
11: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
10: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
11: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
12: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
13: Montujeme,
14: vyklízíme,
13: krabice vám zapůjčíme.
14: Těžký kusy, to je naše.
13: Však recenze mluví za vše.
14: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
13: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
15: Tak už můžu?
16: Točíme.
15: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
16: No co asi děláte, ne?
15: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
16: A dál?
15: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
16: A kde vás najdou?
15: Jako adresu?
16: Webovky.
15: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
16: Máme.
15: Hele, radši to vem znova.
17: Kolikrát říkala, tak si uklidíte.
2: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
18: On air, online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
19: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje agrosalon Země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadli, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou Vysoko 0-3. Výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta se hraje za týden v Plzni. No a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1 a Hradec Králové remizoval na hřišti Panathinaikosu 2-2. Odvety se hrají za týden v Čechách.
0: To byl David z Newsroomu, děkujeme.
18: Počasí.
0: Koukneme se, jak bude. Pátek oblačný, zatažený, bude sem tam pršet, ale večer už čekejme bouřky a ty by mohly být pořádné. Nejvyšší teploty je 23 až 28, na horách 20 stupňů.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Pěkné ráno, z Hit Radio 90ka je 8, já jsem Vláďa Řepka. Zpěvačka Cher má aktuálně pořádně rušno, ale nejde o muziku. V Americe se naplno rozhořela soudní bitva o opatrovnictví jejího dospělého syna. Rodinný spory necháme právníkům a Cher si dáme. Pěkný pátek.
18: Hit Radio 90.

0: 10, točíme Run DMC, krásný pátek, díky, že jste s námi. Pokud máte jako jednu z položek na bucket listu seznamu přání vidět na vlastní oči obří velryby, tak už brzy nebudete muset létat přes půl planety. Plejtváci a keporkaci, mořští obři, totiž mění svoje destinace. A to kvůli tajícímu ledu a oteplování. Takže kde je nově můžete vidět? V Praze ne, zatím ještě ne, ale do Grónska se jich stáhly tisíce. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, Backstreet Boys, Jennifer Page nebo Guns N' Roses. Don't cry na Hit Radio 90.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky

0: CZ.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Street Boys s vámi v 8.24 Hit Radio 90. Pěkné ráno. Už to od nás víte, že kvůli závadě na trakčním vedení v Úvalech u Prahy byl přerušen provoz vlaků na hlavním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Kolegové z Newsroomu mi akorát přinesli aktuální informace, tak se s váma o ně podělím. Rychlíky a dálkový vlaky, tak ty jezdí odklonem přes Lysou nad Labem, místo Libně mimořádně staví ve Vysočenech. V regionální dopravě je mezi Běchovicemi, Úvaly a Českým Brodem nasazena náhradní autobusová doprava a dokonce z rychlíku 898 museli cestující evakuovat hasiči. Počítejte s velkým zpožděním. Pevný nervy a proto dál hraju nejvíc devadesátek v českém éteru. Lionel Richie je přesně to, co potřebujeme.
1: Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.

0: Dobré ráno, zítra Rádiem 90 v 8.39 při Vláďa Řepka. A jako teď mám opravdu velkou radost. Briana Adamse vystřídají za chvíli Rembrandts, muzika k seriálu Přátelé, a po nich bude Anuka, 90, jak je milujeme. Anuka můžete dokonce dneska vidět a slyšet naživo na Hradě Valečov, ale taky chystá unikátní velký koncert s Českým národním symfonickým orchestrem. Nelítám nízko a Anuka za chvilku na Hit Rádiu 90.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Skonto nabité.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde?
3: Od lesa prodá auto u ESA.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: S vámi je Hit Radio 90.8.55, DNA, Susan Vega a Vláďa Řepka přeje příjemný pátek 21. srpna.
1: Doprava.
0: V Praze na Bohdalci v Bohdalecké ulici směrem do Vršovic u křižovatky s ulicí nad Vršovskou horou bouralo osobní auto s motorkou, tak se připravte na zdržení v koloně. Hanko, ty nám prozrad, co víš ty.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, další aktuality z dopravy přináší Hanka Koterová. Na D1 na 188. kilometru ve směru do Prahy je silný provoz. Zdržíte se tu kvůli vážné srážce osobního auta s motorkářem od 190. kilometru v koloně asi 20 minut. Připomínám, že dálnice D10 na 27. kilometru u Benátek nad Jizerou směrem na Turnov zůstává po včerejším požáru kamionu uzavřená. Policie dopravu odklání na exitu 21 Tuřice. A silný provoz a kolony jsou také na příjezdu do hlavního města, jednak na dálnici D7 kvůli omezení u letiště a také na dálnici D4 kvůli dopravnímu omezení na 9. kilometru. To je z dopravy vše, přeju vám šťastnou cestu.
3: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
14: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Pátek bude oblačný až zatažený, bude sem tam pršet a večer čekejme bouřky. A ty budou pořádný. Nejvyšší teploty 23 až 28, na horách okolo 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Pěkný pátek, s vámi je na Hit Radio 90, přesně v 9 hodin, Vláďa Řepka, ahoj. Natalie Imbruglia se vrací na pódy a vybral si Bryan Adams, bude mu dělat předskokanku na jeho australském turné. A takhle zněl její slavný začátek. Rok 1997, Natalie Imbruglia a Torn.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: DJ Bobo Everybody v programu pátečního Hit Rádia 90 v 9.12. Dneska měl u Vírova nedaleko Kralovic na severním Plzeňsku začít hip-hop camp. Nezačne. Pořadatelé akci těsně před začátkem zrušili. Návštěvníci i umělci z celého světa se to dozvěděli na webu festivalu, kam organizátoři napsali takový krátký prohlášení ve smyslu, my jsme tu partii nedokázali důstojně uhrát, hip-hop camp se ruší, letošní sraz neklapne, tak to je punk. Michael Jackson bude a Green Day na Hit Radio 90 za chvilku.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz. Stojí vás

0: Z domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
9: tisknulevně.cz.
10: Náplně hned. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: 90. jsou zpátky.

taky si vozíte z dovolený suvenýry a pod tíhou těch nových magnetek už vám pomalu nejdou otevírat dveře od lednice. No tak suvenýry, to je něco, co jsme zdědili po pralidech. Je to rituální důkaz, že jsme vystoupili ze všedního stereotypu. Taky si vozíte tedy něco z cest? 720 86 86 36 klidně mi napište co, jestli jsou to mušle, pohlednice nebo magnetky. Já vám teď posílám. Co tady mám? Everything but the girl missing.

0: Na Hit Radio 90 nám přejí pěkný pátek, Žentour 937. Ptal jsem se, jaký suvenýry si vozíte z dovolený, tak moc díky za všechny vaše zprávy na WhatsAppu. Koukám, že hlavně ledničky dostávají zabrat, magnetky si vozí z dovolený většina z nás. A taky vybírám jednu zprávu za všechny. Tady Hanka nám napsala, z cest si vozím pohledy, turistické vizitky, občas magnet, ale hlavně se snažím dovést zážitky. Hanko, to já taky, akorát jsem si letos přivezl k tomu všemu ještě 3 kile navíc. Tak mi na to tady koukám, Hanka píše. Si zatancuj, zacvič trochu při každý rychlý písničce a bude suvenýr pryč. Jinak nějaký zásoby je třeba mít a já myslím, že to určitě s tebou nebude tak hrozně. Hanko, díky. Za chvilku Markéta Rachmanová a na to tancování třeba Unique 2 na Hit Radio 90. Já jsem Vláďa Řepka, v pondělí, ahoj.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: lepší probuzení to být nemůže. No, probuzení bude 10, takže vyspávají maximálně studenti, kterým to ještě chvíli nezačne. Sugar Ray na Hitrádiu 90. Pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je aktuálně na dálnici D11. Dopravní nehoda se vyšetřuje ve směru z Prahy do Hradce Králové u Poděbrat na 36. kilometru. Počítejte, že tady si postojíte. Neprůjezdná je od rána dálnice D10 na 27. kilometru u Benátek nad Jizerou směrem na Turnov. Se odklízejí následky po včerejším požáru kamionu. Policie dopravu odklání na exitu 21 Tuřice. Zdržíte se od rána také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Osobní auta v koloně popojíždějí asi čtvrt hodinky od 182. kilometru. Kamiony se zdrží déle. Přeju vám šťastnou cestu.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
13: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
12: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
13: Stylový, pevný, bez keců.
12: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
13: Když už bydlíš, tak pořádně.
12: Deflé. Dvě E na konci.
14: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, lokálně se objeví přehánky, tak sledujte radar před cestou kamkoliv. Odpoledne ale bude skoro všude pršet, taky by se mohly objevit docela silné bouřky. Teploty pořád vysoko, 23 až 28.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezký pátek, 21. srpen. Dá se čekat, že televizní reportéři vyjdou do ulic a budou se ptát, čím je to dnešní datum významný. A bohužel se dá také čekat, že hodně lidí vůbec nebude vědět. Tak čistou jízdu bez tanků v ulicích přejeme. S vámi už Markéta Rachmanová a taky Bon Jovi.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Jestli byl někdo proti tomu, aby se vůbec natočil film o Michaelu Jacksonovi, tak to byla jeho ségra Janet. Mimochodem se o tom bavíme v našem podcastu Vypalovačka, kde jeden z těch dílů je právě o Michaelu Jacksonovi. Janet tak tudíž nebude mít z výdělků filmu vůbec nic. No a Michael Jackson je díky snímku nejhledanějším umělcem na Google pro letošní rok. Já jsem koukala, že Michael už je třeba na Apple TV, tak do dnešního deštivého večera docela dobrý tip.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.

0: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně v Ráž u Písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně-vráž.cz.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, 3 minuty před 10:30, to byl Shaggy. Podle mě se do naučného slovníku přepravy osob u nás by mělo zavést sousloví závada na trakčním vedení, protože úplně přesně ta zastavila dneska ráno provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem a pořád to stojí. Dálkové vlaky mezi Kolínem a Prahou jsou úplně odkloněný. Prostě páteček na kolejích jak víno. Zase, ať jsme fér, proběhla evakuace těch cestujících, kteří uvízli a snad už je konečně po několika hodinách dorazili tam, kam měli. Trakční vedení je prostě jediná věc, která z obyčejný páteční cesty do práce dokáže udělat dopolední výlet. Takže auta stojí, vlaky jedou, dneska se to úplně nedaří. Pet Shop Boys, Hit Radio 90, i tak hezký dopoledne.

0: Pamatujete si, holky, na tu choreografii? Já jsem je uměla nazpaměť a furt jsem to trénovala a pořád to nebylo úplně dobrý. Robbie Williams dost často s humorem vzpomíná na to, jaký to bylo v Take That. Dřív to teda bylo takový zlý vzpomínání, dneska je to spíš konstatování. No byli jsme mladí a divně nemotorní, no. Konkrétně klip k tomuhle hitu se natáčel v Acapulku a chlapci se tenkrát opravdu velmi snažili působit sexy a dramaticky. Ve výsledku je to spíš taková velká křeč a tím je to vlastně zábavný. Tak schválně si ten klip najděte na YouTube. Take That Pray na Hit Radio 90. Za minutu jsme zpátky.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Pěkné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další aktuality z dopravy. Pozor, dejte před Prahou na dálnici D6 na 11,5 kilometru překáží odstavený autobus. Neprůjezdná zůstává dálnice D10 na 27. kilometru směrem na Turnov. U Benátek nad Jizerou došlo včera k požáru kamionu, policie teď aktuálně odklání dopravu na exitu 21 Tuřice. A s dlouhou kolonou a se zdržením je třeba počítat na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. A to od 181. kilometru. Osobní auta po pojíždějí 20 minut, kamiony musí počítat se zdržením přes hodinu. A to je z dopravy pro dnešek ode mě vše. Přeji vám šťastné kilometry.
1: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
5: Pyžamko s jednorožcema.
4: Máme.
5: Bundu a sovčelky s kočičkama.
4: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
5: Tepláčky, tyhle mám děravý.
4: Máme tyhle s dvojitými koleny.
5: A hlavně méďu.
4: Neboj, máš ho už v batůšku.
5: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
4: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
11: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Oh.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
16: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
17: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
18: tady není co do kamen!
17: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
19: Počasí.
2: Dneska bude celý den oblačno až zataženo, lokálně se objeví přehánky, tak sledujte radar. Odpoledne čekáme skoro všude déšť a taky možnost velmi silných bouřek a silného větru. Teploty pořád vysoko, 23 až 28.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Krásný pátek. Zatím je ta obloha taková míru milovná, tak uvidíme, co přinese večer. Na Hit Rádiu 90ka pokračujeme skvělýma hitama. V téhle hodině uslyšíte třeba Shakespeare Sisters v době, kdy se ještě tolik nehádali. A nebo Red Hoty v době, kdy docela dost fetovali.
19: Hit Rádio 90ka a Markéta Rachmanová.

0: Už jenom týden a jeden den a začne režim, jak se tomu říká. Dny budeme zase prožívat v tabulkách a potkáme se někde ve školních rodinných diářích. Na jednu stranu se na to netěšíme, na stranu druhou konečně budete obědy a jídelníček řešit zase třetí strana. Ace of Base, taky Ugly Kid Joe, za chvíli Hit Radio 90. Hezký pátek.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
3: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.

0: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
1: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Pěkný pátek, 21. srpen, ladíte Hit Radio 90, 4 minuty před 11:30. Možná je dobře, že tahle zpráva se objevila až takhle ke konci prázdnin, ale v Jaderském moři se docela dost přemnožil modrý krab. Modrý krab škodí, je to taková mrcha, kterou nechcete potkat ani vy, ani žádný ostatní zvířátka v moři, protože on je prostě všechny sežere. No a Italové přišli s takovým neobvyklým způsobem, jak to nějak zachránit. V těchto dnech do vody vypouští zhruba 160 tisíc chobotniček, který by měli vytvořit takovou maličkatou pobřežní domobranu, a protože ten modrý krab prostě připlul omylem někde na lodi z Ameriky a začal se velmi nebezpečně roztahovat. A myslí si, že je nejlepší ze všech a že má právo na všechno cizí území. Jak říkám, připlul z Ameriky. Lighthouse Family, Hit Radio 90. Hezký pátek.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle je Nirvana, 11.40. Když se podíváte na naše sítě na Facebook, tak tam připomínáme legendární Satisfaction od Rolling Stones, protože právě v těchto dnech je to 61 let od chvíle, kdy se ta písnička poprvé objevila v rádiích. No a vy můžete v komentářích hlasovat, jestli jste spíš na tu stouní klasiku, právě Satisfaction, anebo je vám bližší jejich muzika z 90. let. Třeba Love is Strong, hit, který uslyšíte od Stounu ještě do 12.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Skonto na Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle mi prostě evokuje dokonale devadesátky. Takový to léto, kdy jsme nepoužívali SPF-ko, ale Nubian a kdy jsme pili vodu ze zahradní hadice. Zo, už se blíží čas sluhů, 8 minut před 12. Pojďme na dopravu.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D10 směrem na Turnov je už průjezdná jedním pruhem. Na 26. kilometru hořel kamion a hasiči teď odklízí následky požáru. Dlouhá kolona se pomalu rozjíždí, stále v ní ale ještě necháte asi 20 minut. Pozor na nehodu na 15. kilometru Pražského okruhu ve směru na letiště. V levém pruhu bouralo osobní auto s dodávkou. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždí se od 179. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní auta se zdrží půl hodiny, nákladní víc než hodinu. A pozor dejte na Semelsku mezi Lomnicí nad Popelkou a Bradleckou Lhotou u Ploužnice. Silnice je neprůjezdná kvůli padlému stromu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
8: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
7: Potřebujete auto na výlet?
8: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
7: Nebo chcete styl na každý den?
8: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
7: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
8: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Schodek státního rozpočtu příští rok oproti letošku vzroste. Překročí tedy 310 miliard korun. Bude ale nižší než 400 miliard. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Deště začínají oživovat zeleň. Na doplnění zásob podzemních vod ale podle odborníků zatím nestačily. Lidé, kteří během léta o vodu přišli, by navíc měli být na pozoru, pokud se jim studny opět naplní. Voda může být kontaminovaná. Pozor na další falešné e-maily. Podvodníci aktuálně zneužívají jméno celní správy i jméno ředitele celního úřadu pro Středočeský kraj. Rozesílají e-maily s podvodnými přílohami a snaží se od lidí vylákat peníze. Jak podvodná správa vypadá, zveřejnila celní správa na síti X. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamů od poloviny dubna, poté co odstoupil z turnaje v Barceloně. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna.
2: Počasí. Dneska bude oblačno, zataženo, teploty někde mezi 23 až 28 stupni. Odpoledne a večer čekáme skoro všude silný déšť, taky bouřky a docela velký vítr.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Meteorologové tedy doporučují, abychom večer vynechali nějaký pobývání venku. Může to být i nebezpečné. Toho se už začínají chytat i pořadatelé kulturních akcí, tak pokud dneska večer jste měli v plánu někam vyrazit, tak si radši předem čekněte, jestli to stále platí. Markéta s vámi i po 12. posíláme další devadesátky non-stop. Teď Backstreet Boys.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
11: Devadesátky jsou zpátky.
12: Hit Radio 90.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
1: Tři události, na které jste už zapomněli.
0: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
0: Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
5: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky.
6: Devadesátky.
5: Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Sexy for my love, love's going to leave me.

0: baru. Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
15: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
16: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
15: Stylový, pevný, bez keců.
16: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
15: Když už bydlíš, tak pořádně.
16: Deflé. Dvě E na konci.
17: Hit Radio 90.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt

0: Ty to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 7,79 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
5: tady není co do kamen!
4: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
8: tisku.cz. Náplně hned.
9: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.
10: Hit me baby one more time.
9: Hit Radio devadesátka.

hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je hitparáda Eurochart Hot 100.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na bátu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Jako mohli bychom teď spolu užívat ticha, ale my jsme rádio, Hit Radio 90, hrajeme 90 non-stop. Ivo Alač už je teď poslouchá s vámi, přeju vám krásný pátek. Tahle ta rozhodně patřila do našeho playlistu Enjoy the Silence od Depešáků a i ty další, kterými vlastně načneme tu první společnou hodinu za chvíli. Předtím ale důležité informace, nejprve z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anapechová. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu směrem na Modletice na 21. kilometru. Zdržíte se minimálně, to v opačném směru, tedy na letiště si postojíte od Jesenice až k exitu Ořech a může docházet i k blokovému odbavování v tunelech Lochkov a Cholupice. Pozorněte na výjezdu z Prahy po dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 15. kilometru stojí porouchané auto. Hustý provoz je na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Popojíždět budete půl hodiny od Kývalky až po sjezd na Břeclav. Kamiony ztratí v tomto úseku přes hodinu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Během dnešního odpoledne a večera se postupně na většině území Česka objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které můžou být až velmi silné. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 23 a 28 stupně Celsia. V sobotu to bude zpočátku pokračovat, až odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 16 až 11, nejvyšší denní v Čechách jen 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26. No a co v neděli? Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Přehánky, ojediněle jen na horách, nejnižší noční teploty 11 až 7, nejvyšší denní 18 až 22, na jihovýchodě až 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Já mám pozdní oběd, vzal jsem si ho sebou do práce, takže se ho dám až za chvíli a mám kuřecí závitek z kaší, kdyby vás to zajímalo. Teď si ale spolu ještě dáme sekanou.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Hit Rádio 90 zaspívala Jana Kirchner svůj průlomový hit Modrá a jsem si v podstatě jistý, že ho brzy zaspívá i ve stejnojmenném slovenském městě, kde se 5. září zúčastní vinobraní. No ale už o den dřív, 4. září, budeme moci vidět i u nás v Česku, a to na slavnostech města Nový Jičín. A jestli jste ještě nikdy nebyli na koncertě Jany Kirchner, tak to teda fakt musíte napravit, protože je to obrovský zážitek. Za chvíli ten jehož koncerty splňovaly to samé, ale už na ně bohužel nemůžeme. Michael Jackson.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně vráž u písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně-vráž.cz.
7: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
10: Devadesátky jsou zpátky.
11: Hit Radio 90.
10: 90.

Quentin Tarantino má skvělý čuch na to, z koho udělat hvězdu anebo koho vrátit na výsluní. Povedlo se mu to třeba s Johnem Travoltou, Uma Thurman a nejvíc asi s Christophem Waltzem, který díky rolím v Tarantinových filmech Hanební pancharti a Nespoutaný Django dostal 2 Oscary. A tak se není čemu divit, že vznikla i píseň s názvem Tarantino's New Star, kterou jsme si právě teď zahráli na Hitrádiu 90 Katolik Northern South. No a teď už pán, kterému kolegyně Markéta přezdívá Česnek, Česný Hawks.

0: Tohle byly tři mušketýři na Hitrádiu 90, no a brzy už taky tři ve tři, tři hity, které něco spojuje. A dneska budou od jedné kapely, která už zítra odehraje koncert v Praze. Dáme si tedy takový malý předkrm. Ale ještě předtím, The Offspring, anebo S-Word.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za námi tři skvělá Ačka na Hit Radio 90 S-Watt, Adiemus a Alanis. Za chvíli tři ve tři, předtím ale také doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od Ostrovačic až po sjezd na Břeclav. Osobní auta tam nechají 40 minut, nákladní skoro 2 hodiny. 15 minut se zdržíte na pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modletice a 20 minut necháte u opravy mostu Šmejkalka na D1 směrem z Prahy na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Kvůli zatěžkávací zkoušce mostu bude dnes od 22. do zítřejších 6 hodin ráno zavřený úsek Mirošovice Chocerady v obou směrech. Ze soboty na neděli to pak bude od 8 večer do 8 ráno.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
0: Počasí. Dneska se ještě na většině území objeví déšť, přehánky a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. V sobotu to pak bude zpočátku pokračovat, až odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 16 až 11, nejvyšší denní v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26. No a v neděli slabé přehánky jenom na horách a teploty podobné.
13: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: OMD, tedy Orchestral Maneuvers in the Dark, se po 2,5 letech vrací do Prahy. Zítra se stanou součástí série Prague Open Air v areálu 7 v Holešovicích. A zcela jistě nevynechají i dva velké 90kové hity, které za chvíli zazní na Hit Radio 90. Sailing on the Seven Seas a Pandora's Box. No ale 3 ve 3 odstartujeme písní, kterou máme tady v Česku hodně rádi a taky možná pánové zařadí mimo svůj plánovaný a posledními koncerty ověřený setlist. Walking on the Milky Way.
13: Ivo Alač. Hit Radio 90.
14: 3 ve 3.

0: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Březová!
10: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
9: Březová!
11: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
9: Březová!
11: Resort březová.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Skonto nábyte.
17: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
18: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Pet Shop Boys na Hit Radio 90 zpívali So Hard, ale že to vůbec není těžké ani v 88 letech, teď dokázal Anthony Hopkins, který právě dneska vydal hudební album. Jde o klasickou hudbu, skladby, které ho podle vlastních slov doprovázely desítky let a stále se přistihoval, jak se k ním vrací. A taky dodal, že si tím albem splnil sen a proto ho nazval Life is a Dream. U Anthonyho to vlastně není nic mimořádného, na klavír hraje od 4 let, následně se naučil skládat hudbu už mládí a některé skladby, včetně jednoho alba, už vydal dříve. A teď tedy taky u velké společnosti Decca v 88. Frajer, no. To bylo All That He Wanted, teď už ale All That She Wants od Ace of Base na Hit Radio 90. Hezký pátek.

0: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

0: Jestli je všechno, co jste právě teď potřebovali, nějaká procítěná devadesátka, tak vám ji právě teď nabídli Boyzone, All That I Need na Hit Radio 95 a půl minuty před 16. Za chvíli další skvělé hity, ale ještě předtím aktuální informace. Nejprve doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte u opravy mostu Šmejkalka na D1 ve směru na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Kvůli zatěžkávací zkoušce mostu bude dnes od 22 do zítřejších 6 ráno zavřený úsek Mirošovice Chocerady v obou směrech. Ze soboty na neděli to pak bude od 8 večer do 8 ráno. 15 minut teď necháte na pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modletice a stejnou dobu na příjezdu do Prahy po D7 kvůli omezení u letiště. Kolona je na D1 před Brnem od Prahy, popojíždět budete od Ostrovačic až k exitu Holubice na kilometr 210. Osobní auta se zdrží 40 minut, nákladní 2 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
12: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
11: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
12: Stylový, pevný, bez keců.
11: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
12: Když už bydlíš, tak pořádně.
11: Deflé, dvě E na konci.
13: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: V noci stále ještě déšť, přehánky nebo bouřky, místy velmi silné, pak budou srážky ubývat a objeví se jenom místy a ojediněle. Zítra v sobotu, tedy později odpoledne a večer, srážky ustanou, nejnižší noční teploty 16 až 11, nejvyšší denní v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26. V neděli možnost slabých přehánek jenom na horách a teploty podobné.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Teď už se projdeme ulicí, ve které prý bydlel Sherlock Holmes a od 70. let je spojená s úžasným saxofonovým motivem, který v 90. oprášili Undercover.
0: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
8: RekBity, záruka kvality.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

nechystaného pokračování svatby mého nejlepšího přítele, ze které jsme si teď na Hitrádiu 90 zahráli ten ikonický hit. Stále ještě nebylo stanoveno. Za to nás ale čeká už 10. září dvojka Magické posedlosti, kterou vlastně skoro taky nikdo nečekal. A v příštím týdnu se do kin vrátí i dvojka Terminátora. A v Americe už se znovu promítá i Bod zlomu, v obou případech k 35. výročí obou těchto filmů. To mimochodem oslaví Letlůz až za 2 roky, ale už teď si dáme jejich největší hit. Tady je výborná píseň Crazy for You na Hitrádiu 90. Ivo Alač vám stále přeje krásný pátek.

0: Ozzy, Metallica i Extreme přišli vlastně v podobném období taky s něčím podobným. Tito pánové známí především díky svým drsnějším písním. Nabídli takovou krásnou, pomalou, procítěnou baladu. No a Mr. Big slavili úspěch s tou, která právě teď dozněla na Hitrádu 90. To Be With You. Za chvíli s krásnou baladou Spice Girls.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Barbie, let's go party.
5: Jsou zpátky.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Trochu toho léta a sluníčka v podání Inner Circle na Hit Rádiu 90. Máme 7 minut před 17. Před námi zpravodajský servis. Za chvíli Dominik se souhrnem zpráv, ale ještě předtím také něco od Renaty. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte u mostu Šmejkalka na D1 ve směru na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Kvůli zatěžkávací zkoušce mostu bude od 22 do 6 hodin ráno zavřený úsek Mirošovice Chocerady v obou směrech. Ze soboty na neděli to pak bude od 8 večer do 8 ráno. 15 minut necháte na pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modletice a stejnou dobu na příjezdu do Prahy po D7 kvůli omezení u letiště. Pozor na nehodu na 155. kilometru D1 na Brno a nesouvislá kolona je pak od Ostrovačic až k exitu Holubice na kilometru 210.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
3: Jo!
4: Jé!
6: Jipi, jipi!
3: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Skonto nabité.
13: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
14: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
15: Montujeme, vyklízíme, krabice vám zapůjčíme.
16: Těžký kusy, to je naše.
15: Však recenze mluví za vše.
16: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
15: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
17: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
18: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
17: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
21: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
20: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
21: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
22: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: On air, online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
5: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Meteorologové varují před zvýšením hladin řek. Kvůli silným bouřkám se mohou dnes večer a v noci výrazně zvednout hladiny na menších přítocích Dolní Vltavy v Praze a také na menších tocích na severu Čech. Může dojít k překročení prvního a ojediněle i druhého stupně povodňové aktivity. Ministerstvo financí nabídne lidem možnost objednat si další dluhopisy republiky. Upisovací období začne v pondělí a potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabídne pouze 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300. Zvednout se má solidární pevná část penze. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků nebo počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Produkce základních obilovin letos podle agrární komory klesne na 6,3 milionu tun. Meziročně je to o 17,5% méně. Může za to hlavně sucho a vlny veder, ale taky jarní mrazy nebo krupobytí. Kvalita zrna je ovšem i přes nepříznivé počasí nadprůměrná.
0: Počasí.
12: V noci nás čeká stále ještě déšť, taky přehánky nebo bouřky, které můžou být místy velmi silné. Potom by měly srážky ubývat a objeví se jenom místy a ojedinělé. Později odpoledne v sobotu a večer v sobotu by měly už ustávat. Nejnižší noční teploty 16 až 11, nejvyšší denní v Čechách 17 až 22, na Moravě ve Slezsku 21 až 26. No a v neděli možnost slabých přehánek jenom na horách a teploty podobné.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: V té hodině, která je teď na samém začátku, nás čeká náš filmový hit 17:30, ale už za chvíli taky dva další filmové hity z Osobního strážce a Opojení. Předtím ještě Sweet Harmony od Beloved.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: smutný Eric Clapton s písní Tears in Heaven z dramatu Opojení. Ještě nás čeká ten v 17:30, který bude z Batmana a Robina a půjde o písničku, kterou jste na Hitrádiu 90 ještě nikdy neslyšeli. Jako tomu občas bývá v naší Eurochart.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
9: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
13: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hathaway na Hit Rádiu 90. Batman a Robin je teda film, který se mi vůbec nelíbil. A nebyl jsem sám, měl špatné recenze i ohlasy od diváků, nevydělal tolik, kolik se čekalo, měl taky 11 nominací na Zlaté maliny a tak štěstí, že tenkrát Kevin Costner natočil Posla budoucnosti a Van Damme s Dennisem Rodmanem Double Team, ale co se na filmu Batman a Robin hodně povedlo, byl ten soundtrack. R.E.M., Goo Goo Dolls, Moloko, Underworld nebo The Smashing Pumpkins, často si tu hrajeme Gotham City, od R. Kellyho, což je ten druhý největší hit z Batmana a Robina. No ale tohle bylo ještě úspěšnější. Foolish Games od Jewel.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hitrádiu 90. V Americe druhá nejúspěšnější píseň roku 1997 po Candle in the Wind od Elton Johna. Foolish Games od písničkářky Jewel z filmu Batman a Robin, který měl českou kinopremiéru 21. srpna 1997, tedy přesně před 29 lety. Ivo Alač už vám tedy přeje krásný víkend, jestli na něj někam vyrážíte už teď, tak se budou hodit tyto informace od mé kolegyně. Doprava.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Nesouvislá kolona je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od Ostrovačic až k exitu Holubice na kilometru 210. Osobní auta se zdrží 40 minut, nákladní skoro 2 hodiny. 20 minut necháte u opravy mostu Šmejkalka na D1 z Prahy na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Kvůli zatěžkávací zkoušce mostu bude od dnešních 22 hodin do zítřejších 6 ráno zavřený úsek Mirošovice Chocerady v obou směrech. 15 minut necháte také na pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modletice a stejnou dobu na příjezdu do Prahy po D7 kvůli omezení u letiště. Šťastnou cestu.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Oh, what a perfect day. Hit Radio 90.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
4: tady není co do kamen!
3: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Svatební den jako z pohádky.
5: Lázně vráž u písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně.vráž.cz
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
11: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
10: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
11: Stylový, pevný, bez keců.
10: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
11: Když už bydlíš, tak pořádně.
10: Deflé, dvě E na konci.
12: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Česká měna je levá,
1: chlapkům tím ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu,
1: pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Pozemek k bydlení v Cínově na Kladensku za 3 511 000, rodinný dům v Pacově na Pelhřimovsku za 5 850 000, byt 3 plus 1 ve Žďáru nad Sázavou za 4 590 000, rodinný dům v Kublově na Berounsku za 4 693 450 a rodinný dům v Albrechticích v Jizerských horách za 9 225 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
6: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
5: Potřebujete auto na výlet?
6: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
5: Nebo chcete styl na každý den?
6: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
5: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
6: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé, dvě E na konci.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Březová!
6: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
5: Březová!
7: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
5: Březová!
7: Resort Březová.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90. Non-stop.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz
0: 90. Nejlepší hudební deka.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.